0: Túto pieseň naspieval v roku 1972 Peter Vašek, ale počuli ste v nej nie spievať, ale recitovať aj ženský hlas. A ten patril herečke Soni Valentovej. A nasledujúci hlas vlastní Jitka Zelenková. A vlastní ho už bez boh dní 76 rokov. 5. júna má totiž narodeniny. A pritom sa jej zdá, že to bolo len nedávno, čo vôbec začínala spievať.
1: Když mne bylo tých 16-17, tak som chtěla zpívat a jenom zpívat. Ani jsem nechtěla chodit do školy. Já už jsem chtěla prakticky pořád jenom zpívat. A když jsem v těch 17 vyhrála svoje první dvě soutěže, jsem vystoupila coby talent v divadle Apollo a tam se přišel podívat ředitel divadla Rokoko a ten mi řekl: tak děvče, kolik ještě ti zbývá roku do dokončení školy? Já říkám: ještě rok. A on řekl osudnou větu: tak až uděláš maturitu, tak k nám nastoupíš do divadla. No to neměl tenkrát říkat, protože samozřejmě já už jsem se viděla v divadle a škola šla stranou, ale naštěstí jsem měla skvělý profesory, který mouřili ty oči a věděli, že už budu zpívat a že nepůjdu na žádnou vysokou školu. A tak mě drželi palce, takže s pomocí boží a mých skvělých profesorů jsem dokončila aspoň střední vzdělání maturitou, ale pak jsem opravdu okamžitě nastoupila do divadla Rokoko a moje první vystoupení bylo jako host s Francouzi z pařížské Olympie, protože v té době byli ještě členové Golden Kids, to znamená Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vašek Neckář, a oni v té době byli v pařížské Olympii a tady byli Francouzi na výměnu. A já jako talent jsem tam vystoupila s nima, no úžasný, no já už jsem se viděla ve velkém světě, fakt. No ale co mi dalo potom práce, než jsem vlastně našla nějaký svůj ten správný styl zpívání a ty písničky, ty správné, které pak ke mně opravdu sedly, tak to trvalo ještě dalších 10 let.

0: nie, toto je zase čo?
1: Tanec.
0: Ale prosím.
1: Len do toho, len do toho. Žiadne predpísané kroky, číra fantázie. No, skúste to so mnou.
0: No tak, musím.
1: Výborne, to je ono. Fantastické. Fantastické.